i pozdáde tým čas doma jeho, a on tus izgnan bude. I kto prodast christianina, kvínuju nevernuju veru, toho izuvečit i jazyk njemu potrezat.